sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to, a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupěl jsem. Spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Proboha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a... Víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák, ještě že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem, ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou
a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonili dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

Takový dosežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase. Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli oce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se, však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído. Zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak. Myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tu písinku. Ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem. Jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído? Probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přineš žejdlí k lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže se musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju, mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila.
To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Vído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjartoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už jsem ji chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl si mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfréde, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Si své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici.
Ustoupil jsem překvapením nad tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho, buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho kvído. Zúčtovali jsme spolu.

Můj vstup do internátu. Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ráno a otevřu úly. Prohrál jsem. 2. dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka něco chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolily. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Počase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály 2 zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, se skočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se my hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlí.
Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře. Zapíštěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely, dlouho bez potravy, ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.

Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, nebo jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledé, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč procvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky.
Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel.
Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou dozad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřísko po rybníku. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožinky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi? Šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás.

vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byly od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod širým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v deseti boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou
a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosťák, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak k ránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde,
Protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicost a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdá trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta tři mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Vinařství Volařík z Mikulova zaznamenalo mimořádný úspěch na londýnské světové soutěži Decanter World Wine Awards 2026. Jeho Riesling Greenský 2021 získal platinovou medaili a 97 bodů, což z něj udělalo nejlépe hodnocené české víno ročníku. Jde zároveň o jediné tuzemské víno, které letos dosáhlo na nejvyšší ocenění soutěže.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledná večer malá možnost lokálních přehánek a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietršky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek na náměstí a u společnosti Desta ve Bzenci. Práce mají oficiálně začít 1. srpna, potrvají přibližně 3 měsíce. Ředitelství nyní s dodavatelem řeší organizaci stavby a dopravní značení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledná večer malá možnost lokálních přehánek a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na sms-ticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu. 5 let po tornádu zbývá v Hruškách a Moravské Nové Vsi dokončit už jen několik projektů zaměřených na zeleň a veřejná prostranství. V Hruškách se chystá výsadba zeleně na hlavní ulici, obnova parčíku a stavba mola u rybníka v lesoparku. V Mikulčicích, Lužicích i Hodonině už jsou opravené domy i většina obecního majetku a pokračuje hlavně výsadba nové zeleně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledne a večer malá možnost lokálních přehánek a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Hustopeče investují přes 209 milionů korun do modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod, aby zvládla další růst města i firem. Kapacita zařízení se zvýší z 9 900 na 15 000 ekvivalentních obyvatel. Součástí projektu bude nová biologická linka, dosazovací nádrž, dešťová zdrž i nové objekty pro zpracování kalů a vyšší stupeň čištění vody. Stavební práce začnou letos v červnu a potrvají do března roku 2028. Provoz čistírny přitom nebude přerušen.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledná večer malá možnost lokálních přeháněk a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Vinařství Volařík z Mikulova zaznamenalo mimořádný úspěch na londýnské světové soutěži Decanter World Wine Awards 2026. Jeho Riesling Grinský 2021 získal platinovou medaili a 97 bodů, což z něj udělalo nejlépe hodnocené české víno ročníku. Jde zároveň o jediné tuzemské víno, které letos dosáhlo na nejvyšší ocenění soutěže.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledná večer malá možnost lokálních přehánek a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.
3: Máma rád.
4: Lubí, nelubí.
3: Máma rád, nemáma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek na náměstí a u společnosti Desta ve Bzenci. Práce mají oficiálně začít 1. srpna, potrvají přibližně 3 měsíce. Ředitelství nyní s dodavatelem řeší organizaci stavby a dopravní značení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledne a večer malá možnost lokálních přehánek a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu. 5 let po tornádu zbývá v Hruškách a Moravské Nové Vsi dokončit už jen několik projektů zaměřených na zeleň a veřejná prostranství. V Hruškách se chystá výsadba zeleně na hlavní ulici, obnova parčíku a stavba mola u rybníka v lesoparku. V Mikulčicích, Lužicích i Hodoníně už jsou opravené domy i většina obecního majetku a pokračuje hlavně výsadba nové zeleně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledne a večer malá možnost lokálních přeháněk a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Od čtvrtka 25.

0: Do neděle 28. června se v areálu kompresní stanice Břeclav společnosti Network Gas uskuteční cvičení teritoriálních sil armády České republiky Safeguard 2026. V okolí budou vidět vojáci, drony, kouřové efekty i další cvičná technika. Obyvatelé mohou zaznamenat také hluk spojený s použitím imitačních prostředků. V okruhu přibližně 5 kilometrů od objektu se navíc budou pohybovat armádní motorizované hlídky.
1: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
0: Dnes večer polojasno, postupně až jasno, noční teplota 17 až 14, zítřek bude na jihu Moravy skoro jasný až polojasný z 29 až 32 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonínská nemocnice bude spolu s nemocnicí v Letovicích mezi prvními zařízeními, která projdou proměnou fungování krajských nemocnic. Jihomoravský kraj chce do roku 2028 vytvořit nový systém řízení, který má přinést lepší koordinaci a efektivnější provoz. Náklady na změnu mají dosáhnout maximálně 100 milionů korun.

0: složených do 3 let.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes večer polojasno, postupně až jasno, noční teplota 17 až 14. Zítřek bude na jihu Moravy skoro jasný až polojasný z 29 až 32 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Českých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Dětská skupina v Bzeneckém zámku míří ke svému otevření. Stavbu v těchto dnech navštívili pracovnice krajské hygienické stanice. V rámci kolaudačního řízení nemají ke stavbě žádné připomínky. Rada města by měla ještě tento týden rozhodnout o uzavření smlouvy s externím provozovatelem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, postupně až jasno, noční teplota 17 až 14, zítřek bude na jihu Moravy skoro jasný až polojasný z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Nemocnice v Hodoníně až do 27. června uzavřela část silnic a příjezdových cest ve svém areálu. Řidiči mohou po dobu prací vyjíždět i výjíždět pouze nákladní branou. Parkování uvnitř nemocnice je pro veřejnost dočasně zdarma. Omezení souvisí s budováním inženýrských sítí pro nový pavilon urgentního příjmu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno, postupně až jasno, noční teplota 17 až 14, zítřek bude na jihu Moravy skoro jasný až polojasný z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Od čtvrtka 25. do neděle 28. června se v areálu kompresní stanice Břeclav společnosti Network Gas uskuteční cvičení teritoriálních sil armády České republiky Safeguard 2026. V okolí budou vidět vojáci, drony, kouřové efekty i další cvičná technika. Obyvatelé mohou zaznamenat také hluk spojený s použitím imitačních prostředků. V okruhu přibližně 5 kilometrů od objektu se navíc budou pohybovat armádní motorizované hlídky.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, postupně až jasno, noční teplota 17 až 14, zítřek bude na jihu Moravy skoro jasný až polojasný z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Hodonínská nemocnice bude spolu s nemocnicí v Letovicích mezi prvními zařízeními, která projdou proměnou fungování krajských nemocnic. Jihomoravský kraj chce do roku 2028 vytvořit nový systém řízení, který má přinést lepší koordinaci a efektivnější provoz. Náklady na změnu mají dosáhnout maximálně 100 milionů korun rozložených do 3 let.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno, postupně až jasno, noční teplota 17 až 14, zítřek bude na jihu Moravy skoro jasný až polojasný z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři,
2: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš pořád.
3: Já dubbing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každej, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
4: Takže tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Jašišmarja, pach smrti.
4: Jo.
3: A do kolika tady budem smrtě? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Myslíš si svaknout?
2: Ne, já bych potom šumloval.
3: To
2: víš,
3: no to já ne, já jsem zvyklá.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
2: nadabovat.
3: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: No teda. No jistý. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
2: No.
3: Jako Nicholson?

0: No, no to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo ji bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
1: Jo.
0: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta Milenka?
1: Ší Milenka?
0: No toho Nicholsona přece.
1: A proč jako?
0: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
1: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
0: Já jsem sem vůbec lezla.
1: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme,
0: jedno,
1: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
0: No vidím, tady, no.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
0: Byl tu, byl. Tak byl nebo nebyl?
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, můžeme, že můžeme, no. Jo?
0: Smrkneme,
1: takže...
0: Sluchátka si vemem, ne?
1: Jo, dobře, abysme to slyšeli. Ten... tak, Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami. Já tě neslyším.
2: Byl tu, byl. Tak byl.
1: Můj bratr tu ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
2: Co to?
1: Musíš rychlejc.
2: Ale no, prosím.
1: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
0: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
1: Ona umírá.
0: Ale no, prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
1: Rejžo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
0: Mně to je jedno. Počkejte, moment, moment. No, už.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš?
2: Mami, byl tu, byl?
1: Já tě
0: tak
1: neslyším.
0: Tak byl nebo nebyl? No to
1: je brzo zase,
0: brzo?
1: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
0: no,
1: na ní koukat.
0: Ty?
1: No a jak to, že ona to stihne?
0: No, protože ona mluví anglicky. Já bych si chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, jo?
1: Můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl?
1: Teď si tam náhodou byla přesně.
0: Jo, no.
1: Ale s breptem.
0: No jo. Ale, no. No to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
1: Rejžánečku, můžeme ještě
0: no,
1: jednou?
0: No, Rejžánečku. Dobrej, koukej. Tak.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
0: No, já jsem teď nic neříkala.
1: No, ale to musíš, ale...
0: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z ty baby blbě. Rozumíš?
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
0: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
1: Ježiš, to bylo rychle, ale zase...
0: Ale no, ale ty si...
1: To bylo
0: rychle.
1: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona tam mluví.
0: To
1: tam tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
0: Yeah.
1: Jo?
0: A no, ona zachroptí.
1: No, ona zachroptí.
0: No, to já neviděla.
1: No, a pak teprve byl nebo nebyl,
0: čili,
1: jo?
0: Čili ona vlastně... Jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď do mě to máme.
3: Režánečko, lásko, můžeme?
0: Žánečko, to se...
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl.
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě...
0: Rejžo, ještě jednou.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
0: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
1: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
0: No, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
0: Ahoj, zlato.
4: Miláčku, všude jsem tě hledala.
1: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
0: No prosím, prosím. Já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
2: Byl to byl.
0: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec, já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učej cizí řeči. Mauchta. Sprostý. Je tak sprostý.
5: Nebyl tady Kvarda. Nebyl, on přijde. To je na vyšetření, Kvarda. Já nepočkám.
6: Sláva, nazdar!
5: Kvarda, Kvarda, tak co do cem rákota, co říkal?
6: Prej jsem zdravý jako řípa.
5: Co říkal? A z toho se radujete? Bych však neradoval jako řípa, to by vás mohli jaký na podzim vykopat a odvést do cukrováru.
6: Nepak docent povědá, pane Kvarda, vy to budete strašit ještě hodně dlouho.
5: Copak, co se mě týče, to už strašíte tady teď, víte? Vy byste si Kvarda strašení mohl vzít jako zaměstnání. Nebo to, jestli jste opravdu zdravý.
6: Jsem zdravý, když to potvrdil docent.
5: Jo.
6: Docent, to
5: bude. Hleďte, sundejte si brýle.
6: Proč pak?
5: No, sundejte si je. To říkám, vy nejste zdravý. Vy jste jenom špatně vyšetřený, víte?
6: Ale jsem zdravý, teď jsem pořád při chuti, například teď mám hlad jak rekrut.
5: Prosím vás, to nic neznamená, že máte hlad. Hladovejk na tomhle světě denně umírají tisíce.
6: Mně, pane, náladu neskazíte.
5: Já nechci ani.
6: Jo, a ještě víte, co povídal pan docent?
5: No, co povídal?
6: Povídá, pane Kvarda, vy můžete ještě honit holky.
5: Honit je můžete, to vám nikdo nemůže zakázat. Nebo to, abyste dohonil, víte. Abyste se nezesměšnil, Kvarda. Hejte, kdyby nějaká upadla, vy jste jí chyt. Kvarda, co byste s ní tak dělal? To by mě zajímalo.
6: Co? Odvedl bych ji na ubikaci. Pustil bych náladovou hudbu, vytvořím atmosféru. Zavádím svíčky.
5: Lehnete si do rakve, co? On je dobrý myslet na budoucnost. Jsem rád, že jste začal trénovat.
6: Co bych si jel do rakve? Docent povídá, že můžu řádit jako za mlada.
5: No, zas jeden, který ho zblblí doktoři. Kvarda, vy si přiznejte, že ten Mrákota vás špatně vyšetřil, on vás odbil, on jenom potřál vaše body. Kdyby vás přeci vyšetřil pečlivě, tak nějaký neduch, aspoň drobnej, na vás najde, ne? Na takhle starým člověku.
6: Na jakým starým člověku?
5: No na vás.
6: 2 měsíce před sametovou revolucí jsem byl se sovětským přátelstvím na Kavkaze. A tam mi při družbě jeden stoletej soudruh povídá: soudruhu, ty jsi ještě hříběn.
5: Jsem rád, že jste si pokecal se stoletým soudruhem. Co to bylo za družbu?
6: Při 12. koňaku mi to povídal stoletej soudruh.
5: To víte, při 12. koňaku se řekne lecos. To nemusíte jezdit ani na Kavkaz. Tak vy ke všemu ještě pijete?
6: Ke všemu ne.
5: Ale to vy víte, jak to myslím, ne?
6: Ono totiž, pane, dneska hodně lidí pije.
5: No jo, ale hodně lidí taky nepije a sportuje.
6: A jestli pak víte, který je nejvíc?
5: Ne.
6: Těch, co to stihnou obojí.
5: Hejte, s váma nemá cenu diskutovat. Vám člověk neporadí. Vy jste své ráz. Co to máte v té tašce?
6: Byl jsem v lékárně a i když jsem zdrav, tak jsem tam nechal 1680 korun.
5: Vidím, že jste se dobře zásobil na Vánoce. Co jste si dopřál za dobroty?
6: Vitamíny, neboť potřebuji posilnit organismus.
5: Jo. A jaký vitamíny vám Rákota doporučil?
6: A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, E.
5: To je dobrý, to je dobrý. Já umím abecedu. Měl jste si koupit taky chikiriditiny?
6: Pane Zouna, to není žádná legrace. Stravu dnes je nutno doplňovat.
5: To jo, to určitě.
6: Pan docent mi doporučil vitamíny. Všechny, kromě vitamínu X a O.
5: Jo. Proč vynechal X a O?
6: Ty prý mám v hojné míře ve vlastních nohách.
5: Aha. To je pravda.
6: Ale... No? Koupil jsem si tam Vitalin.
5: Vitalin? Na co to je?
6: Omlazovadlo.
5: Co to dělá s člověkem?
6: 3x denně jednu tabletu před jídlem a do týdne prejste kamec.
5: Tak to byste snad i bez Vitalinu, ne? Ale počkejte, že já bych si trochu zakančil ještě. Ne, Vitalin to nechci, to znám. To bere Otava z druhého patra, to nechci.
6: A jaký s tím má výsledky?
5: No zatím mu jenom šíleně rychle rostou nechty, víte?
6: Jo.
5: Může se podrbat na nohou, na chodidlech ani se nemusí ohnout.
6: To je taky dobrý, ne?
5: No dobrý, a za 500 trochu drahý, ne?
6: Hele.
5: Já se podrbu, radši se ohnu, i když se ohnou momentálně nemusím.
6: Tohle je bomba.
5: Co to je?
6: Sex po 70.
5: Ukažte.
6: Štěte.
5: Kapitola 1. Lehneme si opatrně na kanape a pokud si vzpomeneme, vzpomínáme na své mládí. To je dobrý sex tohle. Ten, kdo si vzpomenout nemůže, veme tušku a papír bez linek, kreslí čtverce a obdélníky, pak přejde na kocočtverce a kreslí je tak dlouho, dokud si na nějakou nevzpomene. Prosiva, co si o tohle slibujete?
6: Nic, ale zkusit to můžu. Já zkouším všechno.
5: Co například?
6: Teď jsem najel na Vojtěšku.
5: Jo. Co to s váma dělá?
6: Můj o 2 roky ještě starší kamarád už to bere 9 týdnů.
5: A co, jaký jsou výsledky?
6: zatím se nafouk a stříhá ušima jako král.
5: No vidíte, tak to musíte sundat čepici, abyste ouška nebrzdil, víte? Helejte, Kvarda, nechte to. Přiznejte si, že jste starý na tohle, že jste mezi dětkama Modrovou.
6: Mě pan docent Páci uživu, já si chci ještě zahrátit, že ho si to zaslouží.
5: Já přede mnou se nevytahujte, já vás nám léták svý boty. Vy jste řádil naposled před dvěma lety, to jste si zašel do erotického salonu Červené berušky a zpátky do domova vás přivezli v bezvědomí. Co mi budete vykládat?
6: To je smutná pravda. Ještě do dneska to splácím.
5: To bylo tak drahý.
6: Dopřál jsem si nadstandardní služby. V salonu pustili makarénu. Na mě se vrhly berušky tři. A probudil jsem se sám na intenzivní. Z toho makarény jsem slyšen jenom...
5: Co to vy repujete?
6: Ne, předvádím, mám EKG.
5: No tak teď to říkám. Se sexem je konec, Kvarda. Musíte přejít na úplně jiný zájmy.
6: Ale co bych překázal, říkáte, že ze všim je konem, že jsme starý.
5: No na všechno nejsme starý, na politiku jsme mladý.
3: Myslíte?
5: To můžeme začít, no jistě. Hlejte se, kolik vy máte zářezů na pažbě? No vidíte, tak vás, kdyby volila jen polovina děvčat, kterým jste v mládí udělal radost, tak jste v Senátu na to tata, Kvarda. Za to vám ručím.
6: Tak o to bych si, pane Zouna, moc nesliboval.
5: Proč?
6: Protože většina děvčat, kterým jsem mládí udělal radost, už to bohužel nemá v hlavě moc pořád.
5: No. No právě proto by vás mohli volit, ne?
6: Myslíte?
5: No.
6: Lepak, já s politikou nechci být nic společného.
5: Ale to musíte se zajímat trochu o politiku, když v tom žijete. Ku příkladu, jakou byste chtěl vládu?
6: Záleží na ročním období.
5: Je snad jedno, ne? Proč? No.
6: Pojďte, když je třeba prosinec, napadne na horách prašan, vyžaduji vládu zimy.
5: Aha, jo, takhle. To já jsem zase rád, že je léto, protože naše vláda na dovolený nemůže blbnout a ve státě je klid.
6: Nejlepší vládu mají v Bolívii.
5: Proč?
6: Tam se vláda uchlastala.
5: No, to je takový štěstí, my asi nemůžeme očekávat. I v tomhle je naše vláda nedůsledná. Ne, že by nepili, ale nedělají to kolektivně.
6: Řeknu vám, v té Bolívii to musí být binec.
5: No tam nebyl, já to neznám.
6: Tam prej, než prezidentovi ušijou novou uniformu, tak je na něj vydaný zatykač. Tu poslední uniformu prodali šíleně pod cenou Michaelu Jacksonovi. No.
5: Který to je?
6: No Michael.
5: Michael, já neznám Michael.
6: Jackson.
5: Neznám.
6: To je ten... Michael.
5: Tak toho znám, to je ten zletný. Ten bílej Černoch.
6: No jo.
5: Jak měl roušku v Praze. Ráno byla bílá, večer černá. To bychom potřebovali v Praze všichni. Hlejte, pane Kvardo, jak to, že to znáte tak dobře v té Bolívii?
6: Já tam mám synovce z manželčiny strany.
5: Jo, co tam dělá, kluk?
6: Původně zkoušel prodávat chodskou keramiku, ale to se v Bolívii moc nechytlo.
5: A málo chodů.
6: Tak přejel na prášky.
5: Na prášky. Lanza. Lanza bílá, vizír.
6: Heroin, kokain.
5: A To jsou byly nějaký svinstva, ne? To trhá prádlo.
6: Svinstvo to je, ale prej je potom dobrá nálada. Nemusíte si na košili dělat ani úzel.
5: No. Proč vám teda toho kluk trochu nepošle?
6: Nepošle, poslal akorát pohled, píše... Stříčku, pro tebe je to škoda, jestli chceš šňupat, tak si nastrouhej křídu.
5: Křídu? Co to má za smysl šňupat křídu?
6: Smysl to nemá žádný, ale má to ohromnej význam, protože prej to není návykový.
5: Jo, takhle. A stejně dáme si radši frťana, nepůjde?
6: De fakt, pane. Ne, pak dejte si sám, já už jsem svou cisternu vypil před 28 let.
5: Jo, a proč jste s tím přestal?
6: Protože jsem pil tak, že mě vyhodili i ze záchytné stanice.
5: No pane Kvarda, s váma se povídá hezky a za chvíli je Dallas, víte, abych nerad ztratil nic. Já žeru Bobbyho, nepůjdete se mnou.
6: De facto je na mě moc náročný.
5: No jo, tak zase po vysílání, já přijdu. Zatím nazdár, Kvarda.
6: To víš jo, kde pak Dallas tam všichni chlastají, jak o záhod. Já jsem chytlavej, kouknu se na to, ještě bych se ožral jak suelín.
3: Rádio Jich Cymbálka.
7: To je náhoda.
8: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
7: No Vrána přece.
8: Vrána, pravda.
7: Vrána, no víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
8: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
7: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás odněkaď znám.
8: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
7: No,
8: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
7: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
8: Vrána.
7: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
8: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
7: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. No, jo? Já jsem vám byl včera u doktora.
8: Jo.
7: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
8: No to je horší. No.
7: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
8: Ze skla?
7: Nějak jako sklo. Sklo.
8: Jo, tak a sklerózu. Sklerózu.
7: Sklerózu, no, jo, tak nějak to říkal. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
8: Jo.
7: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
8: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokr.
7: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
8: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
7: No jo, tak to bude ono tohle, no.
8: No.
7: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
8: Jo.
7: Jména, čísla. Čísla teda.
8: No.
7: No a to třetí už jsem zapomněl. Teda. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
8: Vrána.
7: To byste nem... co?
8: Vrána.
7: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
8: Ne, já se jmenuju Vrána.
7: Já jmenujete, Vrána. Tak vy ptačí jmenováte.
8: No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
7: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
8: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
7: Na hlavu, že jo, no jo. A víte, už mě šediví, no jo.
8: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
7: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
8: Cože?
7: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
8: No ta,
7: jak se to jmenuje, co mám?
8: Skleróza.
7: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
8: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
7: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
8: No.
7: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
8: Ne, to jste neřekl ještě.
7: Takže já tam totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
8: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit desereka tlačenky.
7: Jo, tlačenky, tak to je ten druhej, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit desereka tlačenky, víte?
8: Jo.
7: Protože jak si... Počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
8: No tak asi k jídlu, ne?
7: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
8: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
7: No tlačenka je k jídlu, jídlu je. To se jí normálně takhle jako třeba salám nebo...
8: No ano, ano, správně.
7: To vy nevíte tohle?
8: Jsem, že to vím.
7: No bylo, to bych se divil.
8: Já vím.
7: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
8: Říkal jste, že jste si chtěl koupit desereka tlačenky.
7: Jo, desereka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
8: Svíčkovou z tlačenky?
7: Co?
8: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
7: Z tlačenky?
8: No.
7: Já nevím, z čeho to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
8: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
7: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. No, je vlastně tam jsem byl včera, já jdu tady, dneska jsem byl tady. Do toho jdu tamhle, do tej...
8: Do samoobsluhy?
7: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
8: Jo,
7: ne,
8: tam,
7: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
8: Já nevím.
7: Čekajte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
8: Tadyhle máte nějaký
7: list. A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Čekajte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
8: Lístek v pravé kapse saka.
7: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strejček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Ne, už jim, tak to už nemám. To mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
8: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
7: Na tom telegramu, ano, počkejte.
8: Tam máte něco rukou, tak...
7: No jo, tady to je, hlejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no mám zajít za nějakým panem Vránou. On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
8: Naschledanou. No,
7: jak bylo vaše jméno, pane?
8: Stehlík,
7: pravda. Já vím, že nějaký pták jste, ani nevím, jaký.
8: Stehlík.

zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, snihu až pod okna. Děcka s jedným šlaštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstráleš. Mrzne jenom praští a z komínu se veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štůřil se bafal z gipsovky a spokojeno se díval na hromadu dřeva. Pěknoučký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Radost se podívat. A však se nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale příruž to má z krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána vyjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo se chytil za těch pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s řevem letěl do chalupy. Babušo, brala jste i nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbudnal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z růžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Sherlock Holmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespal, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštělo. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes plot. Ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáš rádi, jak srstně za košulu. Ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytí, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo se kluk do hlavy. Když už nevyspáním se sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítění. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtulil babušu, která myslela, že se Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel se do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od tého dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohrelte oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jarteple. Tetka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který býval až u lesa v hájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleděli přes dveře na hnůj. Firhanti s muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmažka aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu provrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ze ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla. No ale pámbišku, milí, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil. Babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včír prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali.
Pán Sůcí po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelným prachem a hodil šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil na čisto nevinůčku a filozofoval. Pane Sůcí, jak do ně to může dokázat? Viděl ně někdo? Já si zase můžu myslet, že ně šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a nic jsem nevrtal. Kdyby byl rengen na myšlenky, pán Sůdzi by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsem přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo ně ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodá. No, to bys měl, člověk nikdy neví.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Haló? Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co?
2: Mluvíš z prostáku.
1: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuju, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
2: Tak přijď, jo.
1: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít veskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? No, ale to už jak si patří do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karlí, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karlí, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karlí. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karlí, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, vy? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, abysme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No, tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá. No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
3: Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co? Zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jeníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jeníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jeníček, tak tě Bůh.

0: Co?
1: Ano, Zoro, pan Zoro.
0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím.
0: Ne, to vidím.
1: Totiž jedu, samozřejmě, já jím, jo.
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo. Spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo. No, dostanu to ve slovanském domě.
0: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
1: No, mluvte.
2: Signorina.
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: No, s váma, já
1: nevím. Bene, omluv jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, no, tak signorina vy mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete?
3: Můžu?
1: Pianci, 13 let starý.
0: Dobrý, kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím, kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 1500, myslím.
0: 1500?
1: Jo, lir tedy, lir.
0: No, vy jste se pomát.
1: Tak
0: to. I za to jsou dva svetry.
1: Ha. Mě na spagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir? Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. By z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a rýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy, jo. No, ale co já se rozčím, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: No, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Venku. Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo. No, tak, abych vám to... vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat, já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
1: Ano, já tomu rozumím, že? Já tomu rozumím.
0: Kouká po mně, jo?
1: Jo?
0: A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou a jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šílí. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
0: Jo,
1: grazie.
0: Arrivederci.
1: No, jste
0: mi chtěla něco... Jo, ano, tak, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem,
1: jo,
0: a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další, jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědej pešák,
1: jo,
0: a čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
1: A, no samozřejmě.
0: No. A tak já vystoupím, jdu v hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt až k mému pokoji, jo, a že prý by chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle
1: chytal.
0: Ale no tak, moc a nás.
1: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: No co?
0: Ježišmarja, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
1: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
0: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
0: Tamhle je, ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On si kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole.
1: Hele, ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, dobře. Malej,
0: to se taky říct nedá přece.
1: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo, a já to s ním vyřídím, jo?
0: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý, je to ještě chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujel.
0: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, tak vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jezinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála. No,
1: tak to... S takovým jako příslibem, jo?
0: Ale no,
1: usmála jste se. No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je dopadný?

più in misera. Frizer dove ne se not chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: týden do zrzava,
1: pak je týden do zlata
0: a potom plešata. Holka, vem si frizéra.
1: Frizéra?
0: Se papil i mizéra.
1: Mizéra.

0: Poznamenejte si, tajemníku. Především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
1: Já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
0: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnícím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
1: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
0: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
2: Kus.
0: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
1: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
0: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
3: Lili. Co máš?
4: Lilian Tvarohová.
3: Já jsem tady.
0: Vítám vás. Vítám vás, nejsrdečněji. Můžete si klidně vzít brejna, mě to nevadí.
4: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
0: Co?
4: Jedno mínus.
0: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
4: Já vám dovolím všechno.
0: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
4: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
0: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou...
4: Máte se horko?
0: Prosím, jen si odložte...

0: Alfrede?
1: Alfrede,
0: mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašný.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No pak se ovšem není
0: už. Ale prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívej, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bych se vám vrátili, víš, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
0: jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha!
2: No to noho.
0: No to bys ovšem takhle nevyváděl,
2: víš? No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha,
2: ne, no ne, ty si někde...

0: samoobsluze zlomíš moji nohu. Jaká je v tom logika, prosím tě?
1: Ty jsi ale vtipnej zase.
0: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak vytíraj do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
1: No,
0: to je ten rozdíl mezi tou prstnoukou.
1: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
1: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
1: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale
1: posluš si. No tak ono by se nemuselo chodit tak
2: daleko, že? Já jsem zvědav, no prosím, například.
1: No například?
2: No například.
1: Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
1: Z prosáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včuru ti povídám.
1: Pokavaj si pamatuju, včera se nechal na ulici stát auták.
2: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
1: To všem nezamčej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
1: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
1: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 tisíc v tahu. No a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným dvou
2: Stovkám
1: řve!
2: Co?
1: Řve!
2: Ono se tady řve.
1: Řve.
2: Tady se řve?
1: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může řvát! A kvůli mizerným dvěma stovkám říkáš?
1: No to jsem neřekla!
2: Ty jsi řekla mizerný dvě stovky!
1: Mizerný jsem neřekla!
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to!
1: Neřekla!
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, dvěma stovkama dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na v jakékoliv velikosti. A pět mě v prihlavučice.
1: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal. A aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
1: Počkej.
2: Co chceš dělat?
1: Počkej, to budeš koukat.
2: Počkej, nebo ty jdeš ten nábytek, někdo se zničí.
1: Budu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
1: No to je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
1: Klidně ho.
2: Je to sakra.
1: Mě to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Prosím.
1: Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
1: Ježišmarja, kde je ten náramek?
2: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
1: Prosím, tohle tady,
2: tak mě ho ukaž.
1: No tak mě ho ukaž.
2: To jsem teda
1: měl. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
1: Jaká portmonka, no portmonka, no. No. A v ní jsou ty 200, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
1: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle tom, ty o tom vůbec nevíš. No.
1: Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
1: Co?
2: Co jsi to řekl?
1: Nic.
2: Že se nic nestalo?
1: No tak to.
2: A to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím.
0: Ne, ne, budeš. Já totiž... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
1: Vy tomu pláčeš, portmonku i s penězma, no. To jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120. Korun si vždyť, přičem si dáváš peníze, no. Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: No, ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každému, no, dobrý šastr.
0: No, to bylo 200.
1: No, 200.
0: Počkej.
1: 200. Agresivně, ano. No tak 200 korun, to jsou peníze, ale jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stejnec strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz.
0: No,
1: hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci. Vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčený.
1: No, víš, co by to bylo, bratru, 40 tisíc. Takže 200 korun proti tomu. Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200, prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá plná.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já ti znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že, prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak seš tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No prosím.
0: Ano. Protože budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já.
1: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
1: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
1: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já si připadala, jo, jako socioparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abys mluvil. Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, ne?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co z toho bude mít, to všem nevím.
0: Tak jedu. Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
1: Nebo, Miško.
0: S tímhle...
1: Podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není
1: pod kostem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
1: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratí 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. No ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden primitive.
2: Řeknu vám to hodně nahlas, abyste to slyšeli, že mám radši všichni.

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s hudou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: Karoličko, ty jsi mu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Tak, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to ty teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
1: Dobrý, Karel, může to být, Karel. Tak už hodím. Bože, nevím, kam je to.
0: Ty jsi vylákal Freddy.
2: Co?
0: To Karlínku.
2: Moment, co, kdo to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady.
2: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady,
0: zlázný. Zavři oči, a teď dívej se, já mám pro tebe překvapení.
2: Nebože, když já se nedívám, já nevidím.
0: No to nevadí, počkej, lužičku, druhou.
2: Jaký vám mě připravila hořička připravila? No, pořád si nebo půjdu na vyhodě, co tak?
0: Já mám nápad, Karlínku, no. My půjdeme na večeři.
2: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se zbytečky.
0: Ale pláchne, Karlínku, já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
2: Dáme si šampaňský.
0: Šampus, ne. Prosím. Jsem chtěla malovat. A oni povídali.
3: Tak to ty jsi mě.
2: Nic. No. Žádný játýrka. Žádný.
3: No tohle snad není.
0: No to je ne.
3: Tohle snad není možný.
0: Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tady, kytičky tvoje, kytičky, já jsem zalejvala denně.
3: Tady, denně. Ty jsi zalejval vermutem?
0: No dovol, jak by se tam...
3: Já z toho cítím
0: vermut.
3: V týhle chuzí se vlašskej salát. Tamhle přeciní voholenej kapus, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
3: Co je tohleto?
0: No, co by to byla pánev?
3: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtaček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem chtěla původně asi dělat
3: chlupatýk
0: na
3: vlky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek? Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsi mi říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
3: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: Ne, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
3: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, ja? Myš já vytáhne paty a košky mají brejt. No, pitomec. Já tam neúpí blázních. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Jestli nemáš každý z té hospodské starý žaludek. Já pitomec a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
0: Jo?
3: Mohl jsem. Dobře, jsem tak starý, že bych nemohl.
0: Ale ne, Karlí.
3: Tam před spodu vidlela krásná operní pěvkyně.
0: Jo.
3: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
0: Karlí, já bych to takhle malinko.
3: Ježiši, Maria Myšle.
0: Jaký Myšle?
3: Žádný Myšle. Ale moje šandy zapešený v šunkofleka. Co to má znamenat tohleto?
0: Já nevím. Vy co moc dobře víte, já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
3: A právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho soudu starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
0: To dovol, tedy já ti řeknu, já od první
1: bylo dnes, jsem umazávala vidí čárku po čárce.
2: Tady žádný čárky nevidím.
1: Ne, když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazaný.
2: To je to, co jsi chtěla mezi tím, co jsi umazávala ty čárky.
1: To ti klidně můžu říct.
2: To mě řekni, to mě zajímá.
1: To ti řeknu, a to ti bude zajímat. Tak, no, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
2: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No jo, se ho pořád.
0: Ale prosím tebe.
1: Fox terrier.
2: No o co má být?
1: Je tě málo.
2: Ten už mě rozšlapal, bačkovi skoro odpustí se. Říkaj, že to byly holky.
1: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
2: To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zaštíhnu. A já ti teda řeknu no, všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
2: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníře.
1: Povídám svátek.
2: Pardon, svátek, já už ani neposlím. Počkej, svátek?
1: No, svátek.
2: Svatá Anna, hladnost rána.
1: No, hladnost.
2: To se říká v červenci. A je prosinec.
1: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narození.
2: No, tak vidíš.
1: A Věra Vošmejcová, a já tam holky. Prosím vás, holkine, já to tady mám uklízení. Já to tady
2: ani nepovídej. Nesuč, aby mě to... Díky. Ale, já jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
1: No.
2: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád poprašuju ty, aby jsem tahla ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, bys říkal, nevečer, já to ani nechtěl říct. Denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedny a ty, já jsem to
1: říkal. Ale víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěla. Já to neumím.
2: Protože tě každý utáhne navaženou nudli.
1: No,
2: protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
1: To ne!
2: Zůfařím vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec.
1: To ne,
2: klasi, já vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Aha, bedna zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
1: No tak.
2: To jsem z toho měl. To jsou lázně.
1: S jakou dámou? Tak podívej se. Co jsme si, jo? Ty jsi se po večerech rozptilovala s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vynáte.
2: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že najdete. To dosmíte mi. Co je to?
1: No co by to bylo? Cvíkr.
2: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
1: To není tvůj?
2: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
1: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek najednou mi zesláb zrak, koukám.
2: Rolinko, hele, nasaď si ten cvíkr.
1: Dobře, to já odnosím pořád, to bych...
2: Obráceně.
1: Ale vidím i tak.
2: Nasaď si cvíkr, tady mi někde.
1: Komičele.
2: Bez přípravy, nepřemýšlet, sednout, nekoukat pod cvíkrem a čteme. Raz, dva, jedeme.
0: Tupy, tupy, z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál?
2: No, ještě kousek.
0: A povídá, Tomane, Tomane, snad se ti nic nestane.
2: Stačí. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší.
0: Já vím.
2: Agáta Christie. A tak tohle to je konec. Ty si nebudeš ještě dělat pitom, se na to všecko, ty myslíš, že jsem v kuchyni, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Arátu Christy od našeho klasíka milovat.
4: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky
3: autorů. Tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
1: Karli, tohle to mi nemůžeš udělat, Karli.
3: Nesmí, neříkej,
1: neříkej. Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsvěť.
3: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, ty z tohohle všeho můžeš dělat prášku. Tak to teda ne, to teda ne. No, hlava skopová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
1: Nebral, říkal, jo.
3: Ty zase nic neměli. Furt rozestavěnej bará, pak se ještě zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, tak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
0: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
3: Co máš ležího, duše v dietou.
0: Taky špatně z
3: toho. Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
0: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
3: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
0: Tam, to já jsem ale neřekla, to si řek ty. To si řek.
3: Já ti něco povím. Ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradené. I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne, Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
3: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. On byl jako ty slepice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre. Báno je báno. Pane inženýr, vy mě připadáte na to sousoší. Bivo je skance.
0: Zářili, a který ho asi z nich myslela?
4: Je, to je už tak nespravedlivý. Protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
0: Už to ty nepochopíš, páčná, já pracuju a já
3: půjdu. Nezačínej zase s tímhletím, ne, já to nepochopím. A to nepochopím, protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškopku, já jsem takhle chudý a pak, že to nepochopím, to nejto tříč márání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Zítra večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já. Zítra nemůžu. A tady se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
3: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. Buď tak na, vezmi si ty svý pustý tajničky a podívej se.
5: Já nevím.
3: Kdo pak to asi tak psal, že je to tvoje písmo?
5: Já.
0: Ano, já. Já? Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
3: Ale konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
0: A tři. A čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
3: Ještě přič.
0: Jen si ti k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
3: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
0: Sama, ano.
3: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mýmu tatínkovi?
0: Mýmu tatínkovi.
3: Pokud víš, že už je 14 dní mimo Prahu a já nemám od týho býtku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
0: Mě nedojmeš. Vem si svý saky. Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
3: A co ta tíková historická skříň?
0: Historická, jo. To si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň.
3: Neurážím.
0: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
3: Jaký
0: červotoč?
3: Dobrý den. Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
6: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
3: Co říkáme?
6: Aluminiový klíček, vypad mi.
3: Hliníkový klíček?
6: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
3: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
6: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, nashledanou.
3: Rozumíš tomu? Co už dneska si ty lidi nedovolej víc?
0: My jsme se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a
4: úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skřídlo.
5: To a smrkaj, kdo se hrabe

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Kapitola čtvrtá. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniform, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky, ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herce Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výhrušky svobodníka Alíka se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítily reflektory a dělníci s ohrnutými límci se trousili do práce. K rotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je část po důstojníku dosud spali, se vrhli zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula Kvata, Voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Nakonec to zbylo pouze několik vojínů, jejichž vzhled nezaručoval, ba ani nesliboval údernický výkon. Tak pojďte, zaučel na ně nevlídně mistr Francel. Budete kopat výkopy. Odvedli je do kolny s nářadím, předělili jim krompáče, rýče a lopaty, načež jim vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se Kefalín se zájmem. 2 metry, odtušil mistr a kvapně odcházel. Já jen, aby jsme nenarazili na vodu, křičel za ním Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Ke kriminálníku, sjeli šoufky ze svý babičky. Až budeš na mě 4., 5. rokem, on tě už ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor roty. Za druhé mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápal jeho zarputilé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci někde u Žatce do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákeřná vražda, kvalifikovaná jako nešťastná náhoda, rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojíny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Leč Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikán začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zaplály ohně. Ale v tu ráno byl zpátky mistr Franco. Bandolína, supěl. Myslíte, že jste narukovali proto, abyste si za státní peníze nahřejvali prdele? Jestli hned nezačnete pracovat, budu si stěžovat vašemu veliteli. Poručík Hamáček se probudil krátce po 8. Zazýval, protáhl se a zahulákal na dozorčí roty, aby mu zatopil a přinesl snídani. Když se tak stalo, zeptal se ho na novinky. Hrta je na pracovišti, hlásil dozorčí, kromě mojí na Černíka, kterého bolí páteř. Cože? Pana Herce bolí páteř. Hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout k ošetřovně, když spatřil Herce, která se vleče krůček po krůčku, zkroucený a s tváří stranou, opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel, jak se má zachovat. Nejlepší by bylo poslat ho rovnou na pracoviště. Ale co když tomu chlapovi doopravdy něco je? Čelník, co je vám? Páteř soudru poručíku, huhlal herec. To je tak strašná bolest, že si to vůbec nedovedete představit. Hamáček se už klíbil, koukněte, Černík. Vy jste u mě co? Vy jste u mě prostej ulejvák. Jste herec a ještě k tomu máte kádrový posudek na draka. Co s váma mám dělat? Poraďte mi. Nechte mě zastřelit, soudru poručíku. Zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení. To není špatný nápad, zasnil se Hamáček. A s velkou radostí bych to udělal, jenomže jako litel odloučený roty vám můžu napařit na nejvíc 7 dní zostřené vazby. A taky to udělám, jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. Tak co, Černík, půjdete? Herec smutně zavrtěl hlavou. To se radši necháte zavřít? Černík přikývl. Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějnej flink. Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl. Zůstanete u roty, Černík. Ne ovšem jako marot, nýbrž jako dozorčí. Budete mít obden službu a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta páteř trochu usadí. Taky doufám, přikývl herec celkem spokojen. A ty mi zmizte z očí. Je to stejně smutný, když se takový individuum jako vy ani nezastydí. Rychle někam zalezte a ve 4 vám začíná služba. Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vojný Jasánek se při nápřahu krumpáčem udeřil do brady a vyrazil si 2 zuby. Zaúpěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohledě. Svalil se na zem a začal pronikově bědovat. Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběhli kolem Jasánka a začali nebohého vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal, stejnal. Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín. Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření. Plně s tebou souhlasím, řekl vojín Pokorný, který do Nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Leč nechce se mi táhat se s ním. To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrábal se za uchem Kefalín. Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl Japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna. Společnými silami naložili žloucího Jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně. Japonka drncela na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil. Stát! Ozvalo se náhle a před vojíny se objevil poručík Hamáček. Co je to tady za maškarádu? Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín. Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný. Jasánek, stryk! Zařval strašlivě poručík a nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky. Celý bílý od vápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úst se mu řinula krev. Koukněte, Jasánek! Vám se? Mně se zdá, nechce makat. A proto si způsobujete co? Proto si způsobujete zranění. Jasánek, Jasánek. Vy se chcete vyhnout plnění povinností, Jasánek? Mlčte! Teď mluvím já. Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? vzdalovat se z pracoviště je zakázáno. Když nám šlo především o člověka, soudru poručíku, ozval se Kefalín. Tyhle starosti, Kefalín, můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost.
2: Chudáčisko souseda. Ty moji sousedé, ty už si se mnou vytrpěli. Však aj moja žena, ta vždycky říká, kdyby jsi neměl, tož bys neměl ani o čem vykládat. Víte co? Přesvědčíme se sami. Ale to už se musíme přesunout do Lanžotské vinárny pod Výchu.
3: Všichni tady okolo mě, aj vám doma, co nás posloucháte u magnetofonu, a vítajte v Lanžotské vinárně pod Výchu. Dobrý večer! Už jsme v té vinárně, tož se napijeme na zdraví, lebo jak říká u starejších hostina, lepší je být na zdraví, než pít na dluh. Tož na zdraví. Vypijte si, ba, tak poťukajme se. Jekne, ale se to krásně ozývá. Ale pozor, taky se říká, že za pěkný večer a škaredé ráno si může každý sám, co? Fizu, ten červený nos to nemáte z malých botů, že ne? Mě také se tam svítí kontrolka, no, musím dobíjat. Ale řeknu vám, že poslední dobu méně piju, lebo ta moja polovička mě tak strašlivo kontroluje, je to není možné. Já všelka říkám, víte, jaký je rozdíl mezi mojou starou a družicu? Družica létá v kozmu a dělá pí, pí, pí. Moja za mnou létá do Podlužanu, vybekuje nepí, nepí, nepí. To bych byl zerzavý, no. Kdybych nepil, ale stejně jsem to všelkaj trošku omezím, lebo jsou vypenězovaný. Také máte doma tak hluboko do kapse? Co? To je všelkaj drahota. To jsem šel v Lanžotě přes náměstí a takové dvě babky se tam vyprávěly, že Rózi, šuvasto, že příští rok půjde zase všecko nahoru. A tady říká, no to se jim čuva, jen jsou zvědavá, jak na to zareaguje příslušný orgán mojeho starého. Vládne světem, však ano, aj v Lanžotě jdeme z dobu, že? No ba, to máme tady všecko pozařizované, pobočky těch erotických strán, no, ale vůbec Lanžot, to jsme všude populární, co poslední dobu? Na levo hranica, na pravo hranica, aj ty kulturní pracovnice už tady začínají pomáli. No, kukali jste, já jsem teďka šel okolo dálnice, postávali tam, no, dvě takové škaredy jak panelák, no. Jedna nacpaná v těch elastiáku, jak jitrnica. Druhá vyoblékaná, že já když lezu do vany, tak má to na sebe věc. Tak máte. Babizné, no hrozné, no. Ale už to začali teda naštěstí zavírat do těch vykřičaných domů, do těch erotických salonů masážních, no. Čeho také vyrůstlo, to bude za chvilku víc než benzínek, no. Otevírali včilka na našem konci tam, jak se jde k Mikulovu, nový erotický salon, no, chlapi, nevíte, fakticky, létali tam rachetle jak na vořosoro, chlapi tam krůžili jak radci za loďů. A já tam nemusím, nebo já mám bordel doma. Ludy, ale hned na druhý den, jak to otevřeli, se vám stala taková historka. Doběhl tam Jožinek, Paša Šroňale do druhé třídy a zbečen se ptáte sexuální zlatou kopky na té brány. Že teďky, prosím vás, pomožte mě, že mě uletěl kanárek. Ona mu říká, ale chlapičku, a co my tady s tím máme dělat? No, že můj středa říkal, že prý tady honíte ptáků. Děcka jsou dopletené, no. A když ty děcka jsou dneska chytřejší než dospělí, někteří, to vám také povím, no. Všecko se to mění, lidé. Doba je taková, že také posunte. Dřív se